just to admit, if you catch me in a mood like this.

trial. Trial. Trial. I've got to get to the first.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. I know you can't be, 'cause it's no good. Bye. Bye. Bye.

0: Tak
1: Kyle.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou bratříčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe.

Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát.

já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial.

trial. Trial.

Rob. Trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

0: trial.
1: Not shining with me.
0: Trial.
1: So down.
0: Trial.
1: The

That's love. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je
0: mladrý
1: dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín,
0: trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes
0: trial.
1: Už možná nevíš

0: prachy na Mejdan.
1: Trial.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Trial.
0: Snad ses trochu třás, trochu třás.

si vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla, křivě šla.

0: Wow. Trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: Bye. Trial. Trial.
1: One man he is hurt, the other only bleeding.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku.

není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: The dance floor as the music dies.

0: Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: Trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.

my heart to bear.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial.

ptákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

trial. Trial. Trial. Trial.

Píšťaly hrají, anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial. Trial. Trial.

Trial.

trial. Trial. Trial.

上。Trial. Trial. Trial.

to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal by být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Wow. Trial. Trial.

Bye.

0: Oh, thank you, man.
1: Bye. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Some hang on to used to be. Live their life.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš
0: sám,
1: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: znovu začínat poctivýma rukama.
1: Čau.
0: Jako správnej chlap snad se někdo už líbí jen, že si křivě šla.
1: Trial.
0: Křivě šla.

0: Cený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

wonder I become faltering and aimless.

0: Trial.
1: Mama sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

jsem měl prachy, chlap bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Man decides after 70 years. That's why he goes there.

0: si vzpomenu.
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno.

Bye. Trial. Trial. Trial.

you make good for the master tricks you pull.

Bye. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: bouře
1: pomenou.
0: Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen

0: Já vím.
1: Trial?
0: Opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvoj. Se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
1: Trial.
3: Tví milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, čas to zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

Charles.

trial.

Bye.

0: trial. Trial.
1: Es momento de ir yéndose poco a poco.
0: Trial.

trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vánočních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.

0: ty touhy zborcený, ať pro léta
1: ztracený,
0: nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: I just want to tell
0: trial.
1: You.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk,

0: bál.
1: Já cestu zvolil si po ní sít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

trial. Trial.

Buzz.

Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat

já vím, že mě pustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská se stýská. Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

trial. Trial.

Bye. Bye.

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

krvavou kaší v červenou špínu. Nebem se rozléhá dunění děl a zlý peklo rozjelo pekelný stroje, řady se změnily.

0: jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.
1: Čau.

0: bych ti říct.
1: Čau.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Čau.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.
1: Čau.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To trial. Se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. Trial. A pak chraňte naše duše,

trial.

0: 5 years is a long time, and the times change.
1: Trials.

0: čas. Wow.
1: Já cestu zvolil si po nížcí. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žiju svůj sen.
0: Trial.
1: Co směl jsem žít,

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Condemnation.

Bye. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial. Trials. Trial.

Bye. Trial.

style. Trial.

trial. Trial.

0: přišel náš čas, už musím jít.
1: Trial.

0: Bye.
1: Trial. Take me back home, man. Hey, little sister, what

0: Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Čau.

Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to strašně lituje.

0: trial.
1: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
0: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávají, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše.

trial,

Bye. Bye. Bye.

trial.

trial. Trial.

trial.

Bye. Bye.

trial. Trial.

Bye.

God.

0: trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej,
0: trial.
1: To nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných
0: trial.
1: Maringotkách. Se slzou na líčku,
0: trial.
1: Hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe,

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Tak.

Well, trial. Trial.

Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.

0: trial.
1: Do you feel like a puzzle you can't find?
0: Trial.

style. Bye.

trial. Trial.

Bye.

svítá, vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji.

Wow. Wow.

Bye. Trial.

na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

file. Trial. Trial.

trial.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
1: Trial.
0: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš
1: Trial.
0: Jak.
1: Trial.
0: Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdán.
1: Trial.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás.

0: červen ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si přivěšla.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.
2: I gotta lose weight.
0: Trial.

God.

0: trial.
1: Sorry seems to be the hardest one.

Vím, jak zní z úst krásnejch žen slůvka kačetem. O Maše, láska je úděl tvůj, mám buď tě hodně.

0: trial. Trial. Trial.
1: Plání svítá vojákům v řadách, píšťaly hrají, anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji. Za chvíli uslyšíš dunění těl a zlý

Bye. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne

Drown.

try. Try.

trial. Bye.

try. Bye. Bye.

0: trial. Trial.
1: Vzpomínám,
0: trial.
1: Já byl kluk.

0: bál.
1: Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas.

0: Should I get some beer or what?
1: Try out.

Čau.

0: trial.
1: Are ready to baby
0: trial.

fun. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial.

tried. Trial. Trial.

0: Bye.
1: Bye.
0: Bye.

0: Bye.
1: They kill me over and over again.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: There's a feeling I get when I look.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: You need

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Woman, you need
0: trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

matter. Trial.

trial. Trial.

child. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: It's late in the evening.
0: Trial.

Charles.

0: your profession.
1: Well,
0: not mine.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

If it's wrong or if it's right, wrong.

try. Try. Ah.

God. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: já chtěl bych těž z tvých polipků svou láskou tě řád. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít. Jsem...
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Wow. Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: Be happy. Trial.
1: Don't worry, be happy now.
0: Trial.
1: Be happy.

svítá, vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.

zas a žil svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial.

drive.

trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: Každý ráno, když si vzpomenu,
1: wow,
0: vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za wow ženu.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: I never said!
1: Try.

Čau. Čau.

Posuwa mody wazy w kali.

Bye. Bye.

trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je
0: trial.
1: Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás,
0: trochu třás.

0: vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama.

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

trial.

Twilight. Twilight.

Bye.